tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.